noci přece nikdo sama ten rád není, neboť líba v měsíčním osvětlení. Je to nejhezčí, víc se na to není, někdy tak, pak zase tak, kdo víte jak.

0: chůze na noc nás vezme. Každý z nás musí trochu lásky mít, bez ní dál světa běh by nemohl jít. Což bez lásky by srdce mohlo být, někdy tak, pak zase tak, no víte jak. V noci přece nikdo samotný rád není, nebo dělí vás měsíčním osvětlení. Je to nejhezčí, víte, na to není, někdy tak, pak zase tak a všelijak. Zkrátka vždyť vy dobře víte jak.
1: Ребята, вот он вас ждет, вы домой скорее отправляйтесь, и прощает вам скажу, как принято сейчас.